0: vyžuje, ty vyžuje.
1: Majte to, kvalitá, ide vede.
2: Pani, kde je mám, nikto, vieme.